Optimistické slova do džensnejšieho štvortka, sedom po napu šestčiche. Vítajte k nám, ale jeli zo sčežno popuču na nuach, potom vězo, přijeme zo. Tam dere si dojedžeče, džiš, dobiče, abo chceče.

0: Tuk, a to byl měž je přestavka nimo. Dječi jste jak kole, sređa mode bačon. Naš Filomelos je vizo čipne a si tam doleči.
1: Nahoj, mode bačon, celi sam, bez mačeky a nanka. O, tu nie zavieście, skom dziu do juha votličeč. O, nitko je zabačone jižo pozdzie. No huš, huš, do Afriki z tobu.
0: Ale vun steje jenaž pak na jedne, pak na druhej noze. Mode mu bačone so dre votličeč necha.
1: Abo nie wiešte, gdzie Afrika je?
0: Tutu ideju su dre dzieci tež jižo mieli. Jedne pokazuje na smier ju. Tam ne je samo vulku kartu přinieslo a ju pred bačonom rozprestrie a pokazuje na Afriku.
1: Na, to tla ničo nebude. Puj klepo tako, poliči moj. Pokazam či smier. Kšidva rozno a namestná. Hotovy? Start, leč za mnou.
0: A opravdže, mode bačon so pozbienie a votliči.
1: Aj, aj, čaco rinie kšidlešce hýbač. Tak hore, adele, hore, adele, hore. Na huj, teda třeba ničo nečiniš.
0: Bačon drží svoje kšidle celé s mírom rozpřestrity, ale so přivším přeco vyše zběha. Stajně vyše a vyše vun stupa a so znošuje. Zaujistče, vůžije vun čopve vůzběhovace poveto.
1: Aha. Čopve vůzběhovace poveto. A to je kaž fejn vodspode, abo liv s věcikom kýšče vůzběně.
0: Haj, celé pravé. Vele tačko jun vůžije. Milane například moža so hodžine dlouho na čopvem povece znošovač. Vastojčky vůžija jun, so bychu lepe insekte honili. Abo husice léča do juha ve V-formaci. A vůžija tak vůzběhovace poveto a přetrebaja méně energie.
1: O, to so mi ľúbi. Na žaden živ zašafnú tute ptačky hač do Afriky. No, mode bačono. Ej, ďakujem mi, se som nitko skončne pozbienil a dočiniš ešte do zemi do čopého meso.
0: No, abo mode bačon je proste na čopve vúzbyhovace poveto čakal.
1: Hej, druhé sú zvieratá múdrejšie. Hač si človek myslí.

0: Polícia z G.
1: Hač toto nie znači, pokratnich o noci na vútoru Audi A6 v Hofheimi při Taunusu v Hessenske. Drešta nach policistam tuti auče napadnechu a za nima jedžechu. Jedna auto môža chúpala zaujímanač previus pomocu stop-sticka zadžažeč. Cice čiletno polského šoféra na kvíne zajachu. Druhý Audi cichu toho runia tam dostač. Šofér pak jedže přes značky a zadžuky na androze, kotož to biachu jeho zadžažeč. Přitým jedže tiež to smiera zástojníka zjaskuje policie na čož tun celi. Zranil sa nichtu nie. V Steinicht-Wolmsdorfje jedeše potom tiež tutun Audi A6 přes stopstick 19-letne do Runia polský šofér spýta ište pieši čeknúť, štož sa neradži. Drogové test reagovaše na jacere substance, mode muž nima jesnú dovolnosť a tiež značky na Audi bychu sfalšované. Paduchaj drobieštaj na budecký revier a buštaj zajataj. Tiež tla celenia sa odpovedne kolega policie přepytuje.

0: Wun, bi, wusnamne Komponist, hutschpne Redaktor, will delno serbskim Rosbosu, abi wärts hat stürzziliert, skutkowau sa, delno a, hornio serbsku hutschbu, wäuschich, jangrach. Kaj skuluska wosa da wose, wie je Ulrich Pogoda, bunjelus, darobit wajas, sudom, jessat schliet zemrio. Suman Heduschka, nanjeho spomina.
1: Crescendo. Hutschba, krotko, a, svotko.
2: Ulrich Bogoda by serbsky hučný šuže byl. Jako hučný redaktor vedelňo serbským rozvozu RBB je von od leta 1985 kontakty do celé hučné branže ve Vúžice dodržoval a komponistov, producentov a interpretov za to serbské zdobil. Dále pracovaše so vo serbskorečné koncerty, vo sebe v Kočebusu a v okolinie, spichovaše tak hučbný dorost a pytaše stajne za novými modými talentami. Stajne dživaše romadže s hučbný redakciu Hornio Serbskeho z Čelaka a pravidlone za ňu nové spievy komponovaše. K jeho zaostajenstvu liča klasické tvorby, korová hučba, popové spievy a jevišťové tvorby, kajž musical Feca, kýž je prinja serbská kulturná brigáda 1998 za rozvoz natočila.

0: Geistisch hutschtenu Dramu kodzic porukomaj, vo martrariu Alojsu Andrickim. Ulrich Bogoda narodzi so 1954 do serbskie svojby ve Kulowie. Katolska tradícia formuáše jeho dziečatstvo kajštejš jeho hučné tvorenie. Jeho dziet bieše ľudové herc a přes jeho vuja, Bena Niekelu, sam hučný redaktor, zezná záhe vážne v osobe tedyšeho serbského hučného živenia. Přiuším by jeho hučná kariéra neušedná. Po športovém studiu a studiu inženiarstva přivobročí so hakle pozdže celé svojej hučbie. By spieva, pedagoga, absolvovaše studii na konzervatóriu ve Kočebusu a ve Weimare. Sledovachu mjezenarodne stipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestry a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist, tež zvonka v Užice. Posledne leta jeho živenia vojovaše Bogoda z Češke korosču. Přiušim je jeho komponovanie dále zabiralo, ač do konca.
1: Starobe 27 let je Punđelu Zemrio, serbský komponist a nedyši hučný redaktor Dejno-serbského rozvosa Ulrich Bogoda. Saman Hedoška je na ňo na živenie a skutkovanie spomínal a netko než zaklinčí dalša jeho kompozícia s textom Wernera Meškanka.

Ježo nekotre dne je liška popuču a potom zo bichu hižo čera veroženče, tam dženca znua, budu rabče si potekim svoje šmuratko, jelizo mače nekajke prašenja, dojnšče si tam na areál starije svečkarnje, tam mediovi fachovci steja od hranja dževečich. Hačta na poštorjoch. Debata vo veľku dženca ve kočinje bude a to v osnače hodinách krabatovým lokom sveče na tute zaredovanie přeprosi CDU. Modostniki sú šulu, pak runie hakle, pak hižo před nešto časom zakončili a pýtaja hišče vokubanské miestno, dženca môžeče so vo svobodných miestnach tudešich předovzaču informovač na Vukovanskej burze, Bohanskim centrumie, Budeskej agentúre za dživo, a to od připodňa jenny do popodňa cioch. Júce piatk chceža si kultúrnice a druze zastupere institúciu mesobu svoje názornenia vúmenič od popodňa dvimaj kultúrnej fabrice v Ojerecach a tam ponže od to serbske. Na areálu Vukovo-Horčanského športnišča vodme so od piatka za so jechanský a skakanský turnír. Budú to sakské mištorstvo mnohostronským jechaniu U21. Peča vodeče ciacic dras, koniace športové tuarstvo pri kluštorskej vode, tuto vúbidžovanie organizuje a převedže se svobšerným programom. A sobotu Vusová MDVR televízia zase vúľadko a to od připodňu 12. A sobotu převedú potom vojerovské kultúrne fabrice znova festival za srbskú subkultúru a kultúru subsorb od rania do podňa 16.

0: Kut go da sid mich je, do baranje. Ve mine nacht njach je so vele spekulovao, netko je jasne, biskop Drežansko-Mišnjanskoho biskopstva Heinrich Timmer Evers je čara dočasne leto do svojich 570 narodnim, potekim leto do docpeča biskupske starobne ranice odstupio katka.
1: A s tim je vukodo Nemska dieceza tupila nas, znedže 124 tisac katolikami votnetka vakantna. S tem započina so tak mjenovana sedis vakanca, štož voznamenja po svojnem zmysle so je biskopski stol nevobsadžene. Ale kak netko dale? Vednistvo biskopstva te pšenže netko na dachanski kapitel Sv. Petra Drežanach. To je skupina z viacač 10 ľudí, mjestrujem staj tam tiež šrajbičanski farar Štěpán Delan a budyski dachanski farar Vitoš Čapančvonej. Tuta skupina dobi netko bil 8 dňov diecezanského administratora vuzvolič. Tutun dostanje vele pravu a vinovatosť čo biskopa, nesme pak žan rozsude tvorič, kotrež bychu biskopstvo zasadne zminili. Runočasne započina so pytanie za kmanem kandidátom za následnictvo biskopa, to môže hač to jednoho leta nekak trač. Dachanský kapitel je tým zvisku tiež, že vúradžoval, do kak daleko môže so pšitým tiež zinodálny púč sa zapšiečom výrivých vopkeč búač. Za biskupstvo Drežďané Mišno pfači tak menovaný Badiský konkordát. V Rumie vobladaja si tuž zapodate poručenia dotalného biskopa, kajž tiež namete Dachanského kapitla. A zvisku s tutými namietami kapitla sú vúradžovania tiež s lajskými zastuperimi předvidžené. Pohodnočio tutich listčinu zestaja sa potom ve Vatikáne ci namiety a stutich to by znamenča jeden z Drežďansko-Mišnjanskoho biskupstva tiež byč. Stutich cioch potom vuzvoli dachanský kapitel v tajných vulbách nového Drežďansko-Mišnjanskoho biskupa, kotrož potom tiež bamž do zastenstva púva. Pomene náročná procedúra potekým.

0: srpskeho jazva stoji co v užicu sedmodžin šestnače. Srpšina v internete, srpšina v zvisku z velestronskimi digitalnimi poskytkami je jara važna. To je poč za srpske rečne rume seči. Tohle je dere a pravje zoso zaužba za srpski ljud na tutem polu intenzivne pracuje programe vujiva, kajž tež privatne iniciative v formě projektu podpiruje. Tohle nic každý projekt so rádži abo přetraje. Příklad, srbská internetná sieť Kostorians, vytvorená od modého entuziastu, spěchovaná od záložby, bo nedávno zase odšaltovaná. Je 41 000 € s tým netko podám obvačené? Zatím je sa Monika Gerdesová naprašovala a o tým rozmyslovala.
1: Trošku jace hač dvě léče je internetná kvítka Kostorians kčiva, potom je zjadneva. Potem, so bych ju nekotro vopiška hižo vupadneli. Tisac ľudži docpič, kýž Kostriancovu vujn vúživaja, sči sleduja by cíl. Cečinu to, staj kola Bajer a Cyril Mark docpivaj. Tendenca by spadovaca. Škoda. Zavisče so samaj najbolje merzataj, so nie so imaj lepe šlachčivo, zaim vubudžič. Vone 41 000 €, Vonie za programirovanie staj rozdzielene na cí leta dostavoj. Experiment mieše dobre zamier, staj sej zvaživoj a nazonenia zbieravoj. Prašeč smieme však so, a kak je z naslednosťu? Vumenenia spichovania je projekt spielniu. Šako traje po spichovanských smiernicach spichovanská doba projektov zasadne leto, potom smie so zakončiť. Konkrétnym páže je so samotýž ešte zapisalo, zadobie so vúsledky programirovania vozjevič, zjavnosť či pšeostajč. Tuž, jeli ce nechto serbsku internetovú sič, tutun systém voživič, potom to smie a môže na vúsledky Kole Bajera a Cyrila Marka naujazač. Nasledný projekt potajkým je teoretisce. Do vúmeneniu bytež v obhospodarenie aplikácie moderácia zapšijata so starač vo stronu. Myslú si, to by najväčšie vúžadanie. A snano nie je optimálne biežalo. Nadauk serbsku sociálnu sič za diskusiu a zariadovania internete vútvorič, kýž šelak zaím zjazuje, podobne tedyším internetcam, toto nadauk vostava. A čaká netko na nových dobrovoľníkov, entuziastov.
0: Srbská internetná sieť Kostorians bo odšaltovaná od iniciátorov samiju Monika Gerdesová komentovaše.

Hier schon nicht getreten, ihr Lischka, Popocho. Apotem, so bicho, hier schon Tschera, Rogin, Chetam, Jens, Asnoa, Budu. Rabtsche, See, Potegin, Zwei, Schmoratko, Jelisa, Matsche, Nicke, Gepraschinja, Dönsch, See, Tam, na Areal, Starie, Svetkanje. Tam, Medio, wie Fachhutze, Stea, Wotranja, Dzewetschich, Donna, Poshtörjoch. A wesela, so tisch, Prost, Chetak, Jelisa, so sato, Seimuje, Chess, Chim, konkretne, Sovoni, Takle, Zabiraja. Modosnikisch so Schulu pak runjakle, pak hižo pšet nischto časom zakončili, a pitaja išče vukubanske miestno. Dženca, možeče so, vo svobodnych miestnach tudešich předozaču informuač na vukubanske burze v Pohanskim centrumie Budeske agentúre za dživo, a tuta započne so pšipodňu jenny a traja hač docioch. Na arealu Vokovo-Hurčanského športniša vodmije so vod jucíša opiatka za so jechanský a skakanský turnier. Sakske mištorstva ve mnohostronským jechanju to sú u jena 20 šito potrichy. A vešče rád ľubie tam vítani zmeja tam tež sobotu a nedželu dosť poskytku za džeči. Uľadko sobotu připodňu 12 vúseva. A sobotu převedu ve Vojorovskej kulturní fabrice znova festival za serbskou subkulturu a kulturu subzorb. Nimo kreativných živaničkov k serbskej drastče, rejam a vumjostvu sú miestvujem tiež serbske wiki plánované a celá vec startuje do ponadžesačich a traje hač do pounoce.

0: Hajtos Mahakle, zajtro nedelo v našim sčelaku MDR zaso svišeli v Durinski misče štat Ilmje 48-letna žona bezmala 240 euro zubiva. Ne znate je jej při telefoni napojedal zoma džoka češki rak, a zomože ju jenoš išče vulka operacija vomožič, tojš treba ja netko spešne 240 euro. Staruška džeše runu smu na banku, so by si tute peneze odzbenova, nas božo pak tam situaciju spoznachu, a 48-letnej žonje vodši vod rychu. Dajke pospite, abo vopravdžite vopšudnistva, vodajkich pojeda nam netko Benno Bilk.
1: Drode sa starosče cilde štino započnu. Tola ledma zase vodzbenu, so dosmerče vustrušiš. A hižo tež nicht und žalost, či mama, papa, hilfe, aber taky nešto. Požiš, a potom slyšime v rozosu, kajš 19. julija, ve kamencu je neznate rentnerjam z žiliu, so ma jeju syn nezbožo. A so treba vo netko spiešne 25-40 euro kaucie. Hevak drbi dojastva. A kvíku požišo, staj rentneri v oporodže, celé zuzimu pši dorjach 25-40 do ruky stvočivoj. Podobne telefonat je před časom tež Leo Hennig z Haja pola Kamenie dostal. Sen Matias so dobomliš, to je jeho mjesto nebo na antede povedal.
2: So, moja džoka Cornelia je ne nezbožo miła, on ide nešto, ale ha, kvíľa sa danes je na nakpaskal, ha, pa pa hore povedal.
1: Nanšak by je hižo vokovo 90, a tu iš by potom tola na haj nemierne. Jenšak žene nevie. Džiše tu iš přes dvôk svojemu nučke, tvoja sotra je znezboživa, zazvoj ňu raz.
2: A tu jen spýtal, pan, ona pa nejo trončva. A pan Emo Moholc započal ty dvilovač, ale na konci se pan dokopoval, za to prijednož bol taký šok anrufo, bo tak nešto.
1: Ale tajke a podobne vici má budyska policajska direkcia šedne nabliže. A Nímska má veľa policajských direkciú. A tež v Pravočicach je raz večer Bože telefon klinkal. Bernard Wauda by hižo duce dobožal.
3: Ha, obokomisar Demeno, to ja znovem, hače znajú jenu Andreju, ha ja smrha hajt, to je naša džoka, hajt, a pa ja mňa češke nezbožo, ha neke dobi so juriste ste niči nešto, še do poriadka chinešť.
1: A Wauda by je fix a hotove, to je obokomisar, pak je pšet zbolje tvočiu.
3: Ja, ich bin bon, wo du tschüss, ich bin zappelschau, hast du mal mo, die Baupenisse, aber der Rohrchen geht eigentlich schon dummer. Hat dann sehr, wo du tschüss, muss er, und dann nehm ich ihn nicht so dreckig. Was ja, hau in Ressen, a Bild, wo ich in die Beine schau, gesehen ist, mo Hussen, sim ja, bei ein kleiner Polizier, wo er rausquat, geil bin
1: ich
3: auch.
1: Beteig ich, wo komm ich auch, sie, ja, drude, Brajo, je dere so sapse, ritschime. Hakle, sei ich mit Tijin, sasso, dostach dich ja, SMS-ku. Hallo, Papa, ich hab ne neue Rufnummer, ruf mich zum Test mal an. Ja, budu sa vám voladač. Moje džolce nebešte mi žene Niemce písavoj. Ale poporom sú také SMS-e, abo prede rune vopísané nučkové triky, že kusk, no haj, zástorské. V internete, že pšinžeš veľa skokšo k veľkému bohatstvu, tež slúbia či napríklad 15-20% danie. A potom? Spočatk Julia pola Radeberga. Rentner je 135-30 zubiu, dokež sú jemu zúpo kondície v oči slepili. Spektakulárna vec tež blízko Biskupic, ako je 42-letná cudzím v internete 85-40 prepokazava. Abo, što slyšame nedávno v rozhlasu, ve Žitave nejsú rentnery 210-40 ešte dosáhli. A šo je netko preč? Vieza, doby policia potom pomáč, ale kak tá? Fenky sú znamenša nimale všetko preč. A što dre policist potom při sebi myslí? Snano, zostej Vupošť a náravnosť v obšudnike najlepša pomoc.
0: Benno Bilk, povedaš nám vo obšudnistvách tež v Horné Vúžice, a nech nikto neprezo nebyto snano tež jeho raz potrichič môho. Tuž přednošuje policist Andrej Kobo přichodnú pundelu večer na po 8 v Radvorským svodenku o tým, kak spýta ja kriminelní při telefóne abo tež internetče v obšudžič. A především, kak môžeme so przed nimi szkitać.

0: Polícia z G.
1: Hač dotal neznači pokratnichu noce na Wutoru Audi a 6 v Hofheimje při Taunusu Hessenski. Drieždenach policistam auče napadnichu a zanima jedžichu. Jedna auto muža chupala zaomja nad spreju s pomocu stop-sticka zadržeč, cici čilitnoho polského šoféra nakvielne zajachu. Druhý Audi cichu do Runia tam dostač, šofér pak jedže přes značky a zadžuky na droze, kotru štobjachu jeho zadžažeč. Přitom jedže tež do smíra zastojnika zjazkovie policie na čolštun celi, zranil se nichtu nie. V Štajnich Tvojmsdorf je potom jedže tež tun a šest přes stopstick. Dževat načelitne polský šofér spýta ište pěši čeknič, štož so neradži. Drogové test reagováše na viacere substance, mode muž nima jistnu dovolnost a tež značky na audio bychu falšované. Paduchaj drobještaj na budeský revír a buštaj zajataj. Tež dla cilenia so odpovědny kolega policie přepytuje. A policistča Kamenského revíra kontrolovachu vútoru večo vodžeria e-skutera. Spiešnotest drogu pokaza na to, zo je do toho konop brau, tak vizoviac ječne smie, tiež s e-skuterom nic koruni bujemu krivoto zata.

0: Lubedzici, dobranje, zdjecacem postrum, šak mnoze z vas, vote dženja stavaja. No haj, ja se skoro myslu, mnoze su nitko tola, hižo pistovani, abo ve šuli, ale dyšpak sče dženca doma, snano dokiš vas ua boli, abo nešto druje vas trapi, zo nebyšče trebali vostu du past, što možeče se tež runješ naposkač najšelakoriše dyrdom deje a staviznički kiš namakač v dječacem raju, v našej app MDR Serbia, abo tež na našich stronach v internete, v opravdu retom mas, šelakih takih dyrdom deju, vele vesela pak tež nitko, se s velom milosom.
1: Filomelos. Dyrdom dejstva Marmije Drozene.
2: Při šulskim hače je houk a touk, a to byl měž je přestavka nimo. Dječi steja kole, sređa mode bačon. Naš Filomelos je vizo čipne a si tam doleči.
3: Nahoj, mode bačon celi sam, bez mačeky a nanka. O, tu nie zawieście skomdził do juha w odliczeć. O, nitko je zabaczony iż o pozdzie. No huś, huś, do Afryki z tobą.
2: Ale wun steje jenoś pak na jednej, pak na drugiej noze. Mode mu baczony so dre w odliczeć necha.
3: Abo nie wiesz ty, gdzie Afryka je?
2: Tu tu ideju su dre dzieci też iż o mieli. Jedne pokazuje na smier ju. Tam ne je samo vulku kartu přinieslo a ju pred bačonom rozprestrie a pokazuje na Afriku.
3: Na, toto ničo nebude. Puj klepo tako, poliči môj. Pokazam či smír. Kšídva rôzno a namiestná. Hotovo? Start, lič za mnú.
2: A vopravdže, mody bačon so pozbienie a votliči.
3: Aj, aj, čaco rýne kšidle chce hýbač. Tak hore, a dele, hore, a dele, a hore. Na huj, tetaž třeba ničo nečiniš.
2: Bačon drží svoje kšidle celé s mírom rozpřestrety, ale so přiuším přeco vyše zbieha. Stajne vyše a vyše vun stupa a so znošuje. Zaujistče vúžije vun čopve vúzbiehovace poveto.
3: Aha. Čopne vúzbiehovace poveto. A to je kaž fejn vodspode, abo lift s vecikom kýšče vúzbienie.
2: Haj, celé pravé. Veľa tačko jún vúžije. Milane napríklad môža so hodžine dôho na čopvem povece znošovač. Vastojčky vúžia jún, so bychu lepe insekte honili. Abo husice leča do juha ve V-formácii. A vúžia tak vúzbiehovace poveto a přetrebaja menie energie.
3: O, to so mi ľúbi. Na žaden živ zašafnú tu tie ptačky hač do Afriky. No, mode bačono. Ej, ďakujano mi, se som nitko skončne pozbienil a dočiniš ešte do zemi, do čopého meso.
2: No, abo mode bačon je proste na čopve vúzbiehovace poveto čakal.
3: Haj, drude sú zvieratá, múdriše. Hač si človek myslí.

0: kajštež hučbnu dramu Kodžič po rukomaj, vo martrariu Alojsu Andrickim. Ulrich Bogoda narodži so 1954 do serbskeje svojby ve Kulovje. Katolska tradícia formuáše jeho džičatstvo kajštež jeho hučbne tvorenie. Jeho džet bieše ľudové herc a přes jeho vuja, Bena Niekelu, sam hučbný redaktor, zezná záhe vážne v osobe tedyšeho serbského hučbného živenia. Přiúšim by jeho hučbná kariéra neušedná. Po športovém studiu a studiu inženiarstva přivobročí so hakle pozdže celé svoje hučbie. By spieva, pedagóga, absolvovaše studi na konzervatóriu ve Kočebusu a ve Weimare. Sledovachu mezinárodné stipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestry a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist, tež zvonka v Užice. Posledné leta jeho živenia vojovaše pogoda z Češkej korosču. Přiušim je jeho komponovanie dále zabiralo, hač do konca.
1: Starobe, 27 let, je Punželo Zemrejo serbski komponist a nedeši hučbný redaktor Delno-serbského rozhlasa Ulrich Bogoda. Simon Heduška je na jeho živenie a na jeho skutkovanie spomínal a netko než zaklinči dalša kompozícia Bogody, svišet sú mi s druhými Steffen Kostosch na dudach, Christian Münk na gitare a Rainer Christoph Dietrich na huslach.

Zapse medioi fachuze liške posastanu jensa rojenche na realu starie svetkanje, vod ranja dževečich potajkim za jednače menšinu, to budže hač do popodnja na poštorioch vesela so na vaš vopet a přes vaš zajm. Debata vo veľku je dženca kočine, tamnišim krabatúm lokom svieče kočine potekým väčšo 60 a na tuto zaredovanie přeprosi CDU. Modosníky sú šulu pak rúňakle, pak hižo pred nešto časom zakončili a pýtaja hišče v okuvanském miestno, dženca môžeče sa vo svobodných tajkých informovať na Vukovanskej borze, Povanským centrumie Budeskej agentúry za dživo. A to bude od připodňa jenny do popodňa cioch. Juce chce časi kulturnice a druze zastupere instituciu mesobu svoje názornenia vúmenič, tož do serbske nastupa, a to od popodňa dvemaj ve kulturnej fabrice v Vojerecach. Na arealu Vukovo-Horčansko-Športniša vodme so vodjúcišo piatka za so jichanský a skakanský turnír. Sakske mištostva mnohostronským jichanju ujena 20 šito budu. Se spruvanjemi vedre súrie, skakanjom, přespolnym jichanjom. A to stajne vod ranja 8 do naujčora. A to potrichi sobotu a nedželu a nedželu je potom tež v ubyžovanie zapšahu a tož to poskytku za džiči tež smer. A volatko sobotu připodňu 12 môžete doživiť ve MDR televízii a tým zvisku myslíte na kviz ešte hač do júcišeho připodňa 12 môžete sa online na tým vopčiliť.

0: Jo, a ako gronjone, ta predna povest švet serskega ubierka. Pla serskich žišonjo v okresu sprevja nisa deje žariš, pla personala a pla vicnych kostu. Vo cevoch žasoš procento, co okres ho skrocoš, južo v pšiducem leše. To pfaši za te žišoni, kotareš dostanjoti okresne spichovanje za pšidatne pobitovanja v serske rece. Vesem dalšnych dostanute peniaze za to přes krajny spichovanský program za nich to netrefi. Tu povest, čo cora Anja Senzitscena vod okresnego zastojnstva dali davała serskému úberku okresa z previa Nisa. Nepewe, jo to akle planovanie, votom bužo se dali ve vodpovednych gremiach okresa obradovaš. Přicena jo, až okres muse žariš, a zachopio se pla dobrovoľných nadavkov, ku kotarem što spichovanie togo serskego v Žišonjach líce. Kak daližo a kak serske institúcie budú se k tomu pozicionirovaš, zgönjošo v našom serskem programie.
1: Priemne mi šišti a výchor mi šumí v glovie. Przyjrzysz pak bliżej, woda se zlagniła.

0: РБД. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Znáš, z čo to cora južo u nás spyšali, pönjedžele jo umrio serski komponist a negajšny muzikový redaktor Ulrich Pogoda. Vňa bol 72 let stare. Co my na njogo spomínaš a při tej gospie přiniasome hešte raz jogo portrét, kotorež jo nastav k jogo 70. narodninam. Gregor Klim jo jen přigetoval.
2: Obdica sledujú čojenjoju na budyšinskym javišču. Alojis Andrický, modesiarský mjašnik, leda sledke na svojo živinja, nežli až ve koncentrácijskym ligvie umrio. To sú scény viasovosti, ale také momente čacha a zácviblovania.
3: V námen des deutschen olympischen geistes verbitte ich mir diese Späßen auf Kosten des Führers und Sudetendeutsche hat nicht verführt, sondern führt uns heim!
2: Porukomaj chodzić, cygoni twerbie. Pokazuje żywienie obieg katolickiego martraja Alojsa Andrickiego. Komponist Ulrich Pogoda a spisowaszelka Jewa Maria Czornakec z tej żywawej wiecy jako 7 lat na koncepcie. Prapremiera ja była 2012. Czasu szli pestrzej, koni Ulrich Pogoda jo to jego największa twerba.
4: Hey, stupid, you mess with you. I'm awesome.

Neperia młoda pogoda jednak šu drogu šiu, ako ukpašové sportar jo jesno úspeche svišiu. Neopak mogol systém dopinga v DDR-skem casu akceptirovaš. Tak jo sebe ubral pezdatne mienče brach, ukobuanie ako inženier. Ale teko o neo skeri klucne vodoval. Jadnočka konstanta je skoncne vestava muzika. Je jo se doponje ved leta živišnastčastu, či je sedem žase přiobrošil. Jo studiroval populárne spívanie a klavier v Weimaru a pesčej na Chojšebulském konzervatóriumie. Ako muzikár jo šako rakých kupkách rokovú scénu v Užice obogašil. A nekotára mogu se snažišti na jogo rane produkcie za serský rozkvos doponíš, žož ben sam jo stojo před mikrofónom.

0: Ve vesem jase tih letach, jo komponist a redaktor Benno Nikola pogodu přeznaniu pla rozkvosa zachopiš. Južo ako gele jo pogoda doživio, kak mecnie jo jogo ujk Nikola za rozkvos palio.
1: Ulrich pogoda jo fakticky stupio do jogo choženia.
0: Tak jo se tekte dopomnio na tensas komponist a přijašel Detlef Kobila.
1: To bišo jen vegin glucne případ. Hovace by wüsste Tschachwopso, als nicht so schubier. Teuer von Belgien konsequent ne Dalle wert, so schon Benno Nikola natwario.
0: Nikola ja zakwad serskego musikowego archiva abschirosquasu uvio. Ulrich Pogoda ja jen utwario kbogatemu schredwoju za dolno sersko musiku ako žinca jo. Vec reži 80 let až do leta 2019, jo svoje funkcii ako muzikový redaktor serbsku pop muziku rozsúžiece dali uvijal, to gorný komponist a trojkoletný autor v serbskom programe Sebastian Elikoski-Winkler.
2: Jo, mega dobyš ako partner, jo viele, viele dobrých umiocov. S krotkým bížime s takým impulze vlivy na šakých pelach. Vesobinski mienim až jo škeda, až nie je jogo rola ako popový rokový muzikár a komponist popových spivov tak veľkým prezentná. Mienim až jo napísal celý rýt nám dušu dobrých songov, veni súšajú k tým než lepším, ako u nás do celého v popovej muzice existirujú.
0: A to?
3: Po celej širokosti.
0: Werner Meschgang, jo leta dvojky, texta za muzikové produkcie s herským rozkosu.
3: Stoj to rýtne až Uli Pogoda ve tych półtora godzin w tym czasie, albo w tej godzinie przy południu, jakaś on zagronite, ten takie tu całą szerokość serskiej muzyki od ludowego śpiewania przez kialiże, przez pop muzyku, aż ku korowym tworbom, albo takie klasyckim, komornym, muzykalickim tworbom. Ten cały spektrum posłużuje, tak aż kurze to swoje namakają.
1: A co się wosemne, a tu wózwignusz jo, to, až on strážujo na ten viste artificiálne profil, ken šincam máme Bogu dať žiť hyši vozemne ve dolnosavském rozvozu, musím kroniť.
2: Rovno tak je ven se rozmiejo sobu ugetoval muzikové živienie ako muzikový redaktor serskej rozgosovej redakcie EBB, jo se zasažil napríklad za sobu na gražšie koncertu a diali sebe uviedobniš, kak važno to jo, na ten part jo se ga viele dokumentirovalo.
0: Napríklad jo se pogoda voto starav, až jo Hršebuska muzikova nazema festival nadsasneje muziki v Užice teke kšute javišťo za nagravanie a koncerte serskeje muziki. Skromadne živo jo vižel Bernd Weinreich, negašný intendant, muzikoveje nazema ako obogašenje.
4: Ich denke noch mit ganz großer Ehrfurcht an die Aufführung seines Credo, dieses vokalsymphonischen Werkes für Orgel und Orchester. Ich denke an die vielen Quartett- und Trio-Kompositionen, die wir von ihm im Musikherbst aufgeführt haben. Und ich denke natürlich an die gute, zuverlässige, profunde und auch anregende Zusammenarbeit mit ihm als Komponisten und natürlich auch als Musikherbst. Publizisten.
0: Což má Weinreich za Ronotag vážne?
4: Sein Wirken für die sorbische Musik und sein intensives Bemühen auch mit Komponisten zusammenzuarbeiten, die also nicht sorbischer Herkunft sind, sozusagen auch aus einer anderen Musiktradition.

0: Ještě raz, Sebastian Elikowski-Winkler.
1: Myslím se, až každý mežo přípeznáš, co je Ulrich Pogoda jako muzikár a jako komponist užíval, ven nějo gacinu žeden regulárny studium, a jo dobu sebe veto skoro šikné instrumenty a jo písal za ní muziku. A v tom láže také jako uznám, až jo obogašil serskou muziku ve věle zažil také obširných tverbů, myslím se, o například na jeho operu a na klavírny koncert. A to se vedem také naspomniš, až jo to ven byl, kterýž jo mě jako autora přivabil do rozgosa. Kto by se to tenca smyslil, kak se to dali uvíja, mě jo prejedné muzikou uštěvání som drepšet 17 letami cenil.

Což tak cesto neslyšiš ve kompozíciách Ulricha Pogode, to sú ľudové spíve. Ta muzika Pogode přeto ved prvajšného přísluchania se tak ľažko ako serska snáž neidentificíruje. Přitom je to obsoletné přašanie Pogoda jo serb. Dvímže pogled pokazujú subtilné serske barve a motive v jeho tvorbách. Napríklad ho na zachopenku jeho humoresky za klavír, violinu a cello.

znanými komponistami bužo pokazaš, lec máme něco, kenž má věstu perspektivu do příchoda, a to nejlepší na poli muziky je to, kaž se ta muzika dále pěstuje. A do toho smíra má muzika Ulricha Pogody dost dobré šance.

0: KBB. Wasza muzyka w serbskim programie.
1: Ja, nintjoc hast, da war schon nejlubšu muziku, a jadens bio kenš jo kradu oblubovane planašo při suchario, to jo spio vet smogor jejskego mlyna.
2: Ja, hallo, dobro žin, ja som tak nini nagloa, ja bydlim v Smogorjovje, a ja živam ho v recne šuli v Hožobusu, a ja žicem za cebje a teke za te Smogorjske, ten Smogorjovski mlyn. Co da, jo, ja lubujem mejo vjas, a ten spiju teke, a s tym ja dopominam se na mejo žišetstvo.
3: Ja som ze Smogorova, a som dopravuje za strženie, a som 8 let šel při to mlyna mimo. Jo, to je im stále na luk, a to mi vynik spedova.
4: Ja musím grunniť, ja som s mým bratšom spíval celé živinie, my sme byli také v Korie, náš nanteke byl v Korie, už je píš za 6 let, a slyším rád také te srdské spívy, a ja by se žicel v rádiu až zaspědnice serské zaspívali a to te smorovalské muske by já slyšel ten spív v smorovalském lině.
1: Jo, za smogorjejske a šiknych přijašelů teje se, ak svýši ninto konc týženja svoj 605 a 2. jubilej, grajome ninto muskece kor ze smogorjova.

0: Jo, a ako gronjone ta predna povest švet serskega ubierka. Pla serskich žišonjov v okresu sprevia nisa deje žariš, pla personala a pla vicnych kostu. Vo cevoch žasoš procento, co v okres ho skrocoš, južo v pšiducem leše. To pfaši za te žišoni, kotereš dostanjoti okresne spichovanje za pšidatne pobitovanja v serske rece. Vesem dalšnych dostanute peniaze za to přes krajny spichovanský program za nich to netrefi. Tu povest, čo cora Anja Senzitzcina vod okresnego zastojnstva dali davała serskému úberku okresa z previa Nisa. Nepewe, jo to akle planovanie, votom bužo se dali ve odpovednych gremiach okresa obradovaš. Přicina jo, až okres muse žariš, a zachopio se pla dobrovoľných nadavku, ku kotarem što spichovanie togo serskego v Žišonjach líce. Kak daližo a kak serske institúcie budú se k tomu pozicionirovaš, zgönjošo v našom serskem programie.
1: Vrieme mi šišti a výchor mi šumí v glóvie. Přižeš pak blíže, veda se zlagňuje.

Neperia młoda pogoda jednak šu drogu šiu, ako ukpašové sportar jo jesno úspeche svišiu. Neopak mogo system dopinga v DDR-skem sasu akceptirovaš. Tak jo sebe ubrau pezdatne mienče brach, ukobuanie ako inženier. Ale teko o neo skeri glucne vodoval. Jadnočka konstanta jo skrensne vestava muzika. Je jo se doplnje ved leta 1960, čija 70 přiobrošil. Jo studiroval populárne spívanie a klavier v Weimaru a pesčej na Chošebulském konzervatóriumie. Ako muzikár jo šakorakých kupkách rokovú scénu v Užice obogašil. A nekotára mogu se snažišti na jogo rane produkcie za serský rozkvoz doplniš, žož ben sam jo stojo před mikrofónom.

0: Ulrich Pogoda seži mjaze svijetoma ze svojimi naskonjenjami v rozkvosu a ako komponist. Sam viži sebe ako vedbocnik. Ešte raz Sebastian Elikowski-Winkler.
1: Myslím sa, až každý máš obšípeznáš, co je Ulrich Pogoda ako muzikár a ako komponist užíval, ven nejoga cíniu žeden regulárny studium, a jo dobu sebe veto skero šikné instrumenty a jo písal za ní muziku. A vetom láže také jako uznam, až jo obogašil serskú muziku ve viele za žiel také obširných tverbu, myslím se o napšikovat na jeho operu a na klavírny koncert. A to se vedem také naspomniš, až jo to ven byl, ktorýž jo mě ako autora přivabil do rozgosa. Kto by se to tenca smyslil, kak se to dali uvija, mě jo prejedné muzikov uštěvanie som drie před 17 letami cenil.

znanými komponistami můžu pokazat, že máme něco, když má vystu perspektivu do příchoda. A to nejlepší na poli muziky je to, když se ta muzika dále vystuje. A do toho smíra má muzika Ulricha Pogody dost dobré šance.

0: Ja, nintjots hast aber schon nejlubšu muziku a jadens bio kenš jo kradu oblubovane planaš opši suchario. To jo spiju vet smogor jejskego mlyna.
1: Ja, hallo, dobrý den. Ja som tak Nini Nagloa, ja bydlím v Smogojovie a ja živám ho v Rěcnej šuli v Chožobusu a ja žicím za sebe a také za te Smogojovské, ten Smogojovský mlyn. Co hodla? Jo, ja lubujem mejo vjas a ten spiju také a s tým ja dopomínam se na mejo žišetstvo.
2: Ja som ze Smogrova, a som z dopravy za Srženie, a som 8 let šepši to knina mimo. Jo, to je im stále na luk, a to mi vynik spedova.
3: Ja musím grunniš, ja som s mým bratšom spíval celé živinie, my sme vidíke v Korie, náš nantike byl v Korie, už je píš za 6 let, a slyším rád, také te srdské spívy, a ja by se žicl, v rádiu až zásbednice serské zaspívali a to te smorovské muske by ja slyšal ten spív v smorovské mlyne.
0: Jo, zas mogor jeske a šuknoch pšiaše lutiese a k svíši ninto konstužinja svoj 605 advážaste jubilé grajome ninto muskece kor ze smogorjoa.

0: Kužicenja.
1: Naša žinsajšna jubilárka jo Marita Kulejova z Bilbije vode. Jaden a 70 let jo vena v žinsajšnego moda, a k tomu je gratulíruju cvonky tuaristva Niepilic dvor v Rónem. Kšutu strovost, dobru launu a redne zgromadne cas z familiu a přijašelami a pičku svinca našich drogach. To žice je za přiduce živinske leto. A hojo Kupka Wacholda z Narodninskeju Štucku na droze. Tak vrni spívajú a tam caka celé živinie dyrdakojstvo.